0: slyšíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Erenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
1: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
0: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Kroměříž aktuálně.
0: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz. Sport. První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Bčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin.
3: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Example, britského repra a zpěváka, který si získal fanoušky svou energickou hudbou a chytlavými texty. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky zvedne náladu a rozhýbe tě na parketu. Example umí skvěle kombinovat rap s tanečními beaty, což vytváří originální zvuk, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku energie a pozitivní nálady. Zůstaň naladěný

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
0: Olomouc.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé hity.

0: this is with you.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Crazy Bizu, producentské duo, které se proslavilo svým tanečním stylem Funky Jack in House plným energie a chytlavých melodií. Jejich hudba je jako ta nejlepší party, která tě rozhýbe a zvedne náladu během vteřin. Crazy Biza jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky přinesou tu správnou dávku taneční radosti. Připrav se na pořádnou porci groovu a pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční zábavy.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Shayna Coda, irského producenta, který si rychle získal pozornost díky svým chytlavým house trackům. Jeho hudba je jako jízda plná energie a dobré nálady, která tě prostě dostane. Shayna je jako ten kámoš, co ti na mejdanu zahraje přesně to, co potřebuješ, aby ses rozhýbal. Jeho styl je moderní, taneční a plný pozitivních vibrací, které zvednou náladu každému. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska roztančí i ty nejvící.

Tady je tvoje Metropole. Peter Brown je veterán taneční scény, který už od 70. let přináší funky beaty a nezapomenutelný groove. Jeho hudba je jako ten kámoš, co vždycky rozproudí atmosféru a donutí tě zvednout se ze židle. Peter Brown je klasik, který stále umí zahrát hit, co nezestárne. Připrav se na pořádnou dávku taneční nostalgie. Zůstaň naladěn.

Tady je tvoje metropole. Bajor je DJ a producent, který do elektroniky vnáší takovou energii a svěžest, že tě jeho beaty nabíjí na celý den. Jeho hudba je plná rytmu a melodií, co ti připomenou, proč je elektronika taková jízda. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme pro tebe další porci skvělých interpretů.

tady je tvoje metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej,

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
4: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
3: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Kroměříž aktuálně.
3: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
3: První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Bčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Rocka Hunta, italského rapera, který v hudbě spojuje energii, příběhy a osobitý styl. Jeho skladby jsou plné života a emocí, které tě chytí od první chvíle. Rocko Hunt je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrou náladu a motivaci. A jeho hudba si rychle získala fanoušky nejen v Itálii, ale i po celém světě. Jeho talent a charisma z něj dělají jednoho z nejzajímavějších umělců současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme připraveno ještě víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát to vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úlog, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne: tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístupu. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, naschledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska přichází německé duo, co do elektroniky přidává barvy. Doslova. Two Colors kombinují energické beaty s chytlavými melodiemi, které tě prostě chytí a nepustí. Jejich hudba je jako duha na tanečním parketu. Živá, barevná a plná překvapení. Jestli chceš pořádnou dávku pozitivní energie, právě si ji našel. Tak nevypínej rádio, protože další příběhy a beaty přijdou jen na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. A teď tu máme britskou kapelu Nothing But Thieves, která kombinuje rockovou energii s melodičností, co tě nenechá chladný. Jejich hudba je jako výbuch emocí, který tě chytí a nepustí. Tahle parta má styl, co je současně syrový i promyšlený, takže si přijde na své každý, kdo miluje opravdový zvuk a silné texty. Neodcházej, protože na Metropoli ti přineseme víc.

0: Radio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, prožíváte šťastné období nejen s rodinou. Býci, klasika, na únavu je nejlepší vydatný spánek. Blíženci, potřebujete upustit páru, můžete se pustit do nějakého svižného úklidu. Raci, jste vyloženě naladění na nějaké radovánky. Lvi, kamkoliv přijdete, hned zazáříte. Pany, říkejte věci bez obalu, ale laskavě a empaticky. Váhy, s úsměvem o tomto víkendu vyrazte třeba na drink. Štíři, přemýšlíte, co vám udělá dobře, zkuste třeba horkou koupel. Střelci, je čas načerpat energii a zlepšit si náladu. Kozorozi, chaotické situace dostanete rychle pod kontrolu. Vodnáři, týden byl celkem rušný, tak se vám chce jenom lenošit. A co my ryby, během volna se prý můžeme rozmazlovat, jak je libo.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
1: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.

Tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidný. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se, další info přijde hned na rádiu Metropole.

0: you mine.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tu máme australskou kapelu Shepherd. Partu sourozenců a přátel, co servírují pop plný radosti, melodii a festivalové energie. Jejich hudba je jako skákání po posteli. Bezstarostná, nakažlivá a vždycky tě rozveselí. Shepherd jsou jako ta parta, co tě vždycky přivítá s úsměvem a pozvánkou na spontánní koncert na střeše. Jejich styl kombinuje pop s trochou indie a tunou optimismu. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Shepherd to bude jízda plná barev a rytmu.

Hele, tady je tvoje Metropole. Makoto je japonský producent a DJ, který ve drum and bassové scéně platí za špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a rychlých rytmů. Makoto umí spojit techniku s muzikantským citem, takže tě dostane na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční síly. Zůstaň naladěný, protože Metropole

Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Kodin je producent, který svými house a techno beaty baví fanoušky elektronické hudby. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a pozitivní atmosféry. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit

0: 92 a Zábřeh 105.8 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme ještě více.

Energie. Olé, tady je tvoje metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit –

Tady je tvoje metropole. A teď tady máme holandskou dvojici Lukas a Steve, která to s taneční muzikou opravdu umí rozjet. Jejich beaty jsou energické, chytlavé a plné pozitivní nálady, kterou prostě musíš cítit. Když hrají, je to jako kdyby ti nejlepší kamarádi řekli: pojď, roztoč to. Jejich styl je svěží a nabitý energií. Takže jestli chceš pořádnou dávku dobré nálady a pohybu, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máš další skvosty.

www.radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radiometropole. Víc muziky.

0: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
8: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
9: Tvůj víkend.
10: Tvoje rádio.
9: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát to vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne: tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No?
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
4: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
3: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
1: Kroměříž aktuálně.
3: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Bčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si bužujeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc

0: dnešní den.
1: Berani, prožíváte šťastné období nejen s rodinou. Býci, klasika, na únavu je nejlepší vydatný spánek. Blíženci, potřebujete upustit páru, můžete se pustit do nějakého svižného úklidu. Raci, jste vyloženě naladění na nějaké radovánky. Lvi, kamkoliv přijdete, hned zazáříte. Pany, říkejte věci bez obalu, ale laskavě a empaticky. Váhy, s úsměvem o tomto víkendu vyrazte třeba na drink. Štíři, přemýšlíte, co vám udělá dobře, zkuste třeba horkou koupel. Střelci, je čas načerpat energii a zlepšit si náladu. Kozorozi, chaotické situace dostanete rychle pod kontrolu. Vodnáři, týden byl celkem rušný, tak se vám chce jenom lenošit. A co my ryby, během volna se prý můžeme rozmazlovat, jak je libo.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
5: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
3: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Máte pocit, že občas potřebujete trochu restart? Máme pro vás 6 osvědčených triků, jak přežít v plné parádě. Místo vody zkuste k hydrataci mléko. Drží vlhkost déle než vaše ranní káva. Nudný seznam úkolů proměňte v bingo, ať máte radost z každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem, na pásu ve fitku nastavte sklon na 12 a půl hodiny šlapejte. Při čištění zubů netlačte jako při vrtání tunelu a aspoň jednou za týden si uvařte poctivé jídlo doma. I díky těmto zlepšovákům zvládnete všechno s úsměvem, tak hezký den.
0: Rádio Metropole

0: 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Pivovar Jadrníček Náměšťna Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou piveckou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej rám, jam, jam. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
0: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 10% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to šestý nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
0: Sport. Kateřina Siniaková slaví už svůj 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Na US Open spolu s Taylor Townsendovou ovládli dramatické finále proti americké dvojici Montgomeryová, Krugerová. I když první set prohráli 7-5, v dalším soupeřkám nadělili čistého kanára a rozhodující sadu ovládli 6-2. Česko-americké duo tak po Wimbledonu, Australian Open a Roland Garros zkompletovalo společný kariérní grandslam. To je z naší zpravodajské redakce pro tuto chvíli vše. Teď už vás čeká čistá jízda, hit za hitem, ke kterým vám včas přimícháme jen ty nejčerstvější zprávy z cest a aktuální předpověď počasí. Mějte pohodový víkend.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Sobotní počasí odstartovalo v pohodě, i když místy byly mlhy a docela studeno. Dneska taky zapomeňte na historický rekord 30 stupňů z roku 2016. Čeká nás parádních 20 stupňů Celsia, polojasno, v noci to může klesnout opět na osmičku. Taky neděle bude na pohodu, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia, polojasno, potom přijde dešť.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Dneska to na silnicích pořádně žije, obzvlášť kvůli slovácké rally. Servisní zóny potkáte v Morkovicích, Slížanech, počítejte se silným provozem i policejní hlídkou. Nejhůř jsou na tom úseky u Starých Hutí a v okolí Kostelan i Roštína. Tady jsou silnice kvůli rychlostním zkouškám úplně uzavřené. Policejní hlídky potkáte v Drahlově, v Kroměříži si dejte pozor v ulicích Žižkova, Velehradská a Purkyňova, tady jsou farmářské trhy. Komplikace hlásí i Kroměřížská ulice ve Vyškově. Pokud jedete po D35 z Olomouce na Mohelnici před exitem Mladeč probíhá oprava silnice. Mezi kilometrem 246 a 241 radši zpomalte. Šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Dnes je sobota 12. září a náš rádiový tým vám přeje den plný úspěchů a pohody. Narozeniny slaví kultovní slovenská zpěvačka Marika Gombitová, skvělá česká moderátorka a kamarádka Eva de Castello i charismatický herec Honza Hartl. Nebeskou oslavu by měl hollywoodský sympaťák ze série Rychle a zběsile, nezapomenutelný Paul Walker, který se narodil v roce 1973. Zajímavostí je, že v roce 1970 v tento den odstartovala sovětská sonda Luna 16, která jako první automaticky dovezla vzorky měsíční půdy přímo na Zemi. No a to nejlepší na závěr, dneska má svátek Marie. Zdravíme každou Majku a Marušku. Je sobota 12. září.

0: Metropole právě dnes.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
10: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
11: Posloucháš? Radio

0: Dance floor.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
3: Ahoj Luci, a zdravím všichni posluchače.
2: Luci, naše posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
3: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
2: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
1: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: řešíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony?
2: Jaké je počasí na Moravě?
3: A kam zajít na dobrou pizzu?
0: To všechno a mnohem víc u nás.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
4: Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
5: Sport. Fotbalové Nové Sady mění kurz a na lavičku hlásí velkou posilu. Trápící se tým přebírá nový kormidelník Petr Kobylík, který naposledy šéfoval dorostencům v olomoucké Sigmě. A právě se Sigmou teď Sady rozjíždějí úzkou spolupráci, ze které rovnou přicestovalo i několik nových tváří do kabiny. Nový kouč chce hlavně změnit nastavení v hlavách a vrátit týmu chuť vyhrávat. Víc se dočtete na Olomouckém reportu. Aktuality máme za sebou a vy si užijte hit za hitem a buďte v klidu. Počasí i situaci na silnicích pro vás na našem rádiu bedlivě hlídáme.
6: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
7: Máme před sebou další krásnou sobotu, ranní mlhy i ranní zimenka jsou pryč, čeká nás příjemné polojasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Zapomeňte na historické rekordní mrazy i tropy. Dnešek přináší ideální počasí na fotbal, dožínky i festivaly. Víme, jak bude, sobota i neděle polojasno, teploty od 20 do 25 stupňů, pak přijde déšť.
2: Rádio Metropole za volantem.
7: Dobré ráno za volant D1 ve směru na Ostravu, počítejte s nehodou za exitem Kroměříž východ, kilometr 262, dopravní nehoda. Místo je s opatrností průjezdné, zdržíte se přibližně do 9:30. Tu nohu z plynu sundejte ve Svitavách, policie je na Poličské, měří se ještě v Boskovicích a taky v Klášterci. Dobře dojeďte.
8: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Tohle je
9: Radio Metropole.

Tohle je Rádio Metropole. Týden je za námi a Majda opět loví ryby. Z rybníčků české hudební scény pro vás vytahuju kousky, které jste možná ještě neslyšeli, ale určitě byste měli. A dneska zakotvíme v Praze. Do Podběráku se nám totiž chytila kapela Brankos Bridge. Jestli tě baví energie analogového zvuku, hudba v níž se potkává surf rock s postpunkem, diskem a lehce tarantinovskou atmosférou, tohle tě posadí na zadek. Kapela má venku nové EP Geezer Complex, ve kterém si s hořkou sebeironií bere na paškál chlápkovské ego a věčný tlak na výkon. Jak říká sama kapela, během 4 skladeb se postupně noříme do výstředních světů křehkých mužů, trosek i všeumělů, kteří se v proně nepřátelské době strachují o přežití vlastního druhu. Celá nahrávka má taky parádní zvuk, a to nejen díky britskému producentovi Jonathanu Huxovi. My si z desky pustíme čerstvý videosingl Get a Bob. Tohle je Get a Bob od Brankos Bridge.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A už tu jsou další zprávy. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
1: Hlas lidu.
2: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
1: Sport.
3: Nedělní fotbalové zápasy v našem kraji slibují pořádnou porci emocí i pikantních soubojů. Už v 10.15 dopoledne se rozhoří třaskavé derby třetí ligy, kde si to Uničov rozdá s Bčkem olomoucké Sigmy. Odpoledne od 4 dojde v páté lize na absolutní střet světů. Dosud neprůstřelná obrana Velké Bystřice zkusí zastavit rozjetou bělotínskou mašinu na góly. A ve stejný čas se v šesté lize představí v dresu Kožušan proti Raclavě. Dokonce reprezentační legenda David Rozehnal. A kde budete fandit vy? Zprávy z domova i ze světa máme za sebou. Marek nese počasí a dopravu. Díky, že nás posloucháte.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
4: Sobotní počasí, polojasné, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Neděle odstartuje v naprosté pohodě. Teploty 19 až 23, noční minima kolem osmičky. V neděli očekáváme postupné přibývání oblačnosti, večer na Moravu dorazí srážky.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Zdržení na D46 za exitem Olšany ve směru na Olomouc, tvoří se menší kolony. Pomalý průjezd hlásíte v Kroměříži, ulice Osvoboditelů, Velehradská a k výstavišti. Je tady podzimní automotoburza, Morkovice Slížany, hustý provoz kvůli slovácké rally. Dopoledne potkáte policii na D1 u Přerova, na D46 u Olšan a v opačném směru pak směr Olomouc i na Lipenské ulici. Klidnou jízdu!
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráně zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. 19. září, to je sobota. A na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké. I všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland. Skonto
6: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
12: Radio Metropole.
13: Metropole.

0: pole, kam vyrazit.
1: Máte už plány na víkend? Olomoucký kraj je nacpaný akcemi až po střechu. V sobotu můžete spálit kalorie na svatém kopečku při běhu pro hospic, nebo to rozjet na korunní pevnůstce v Olomouci na festiáku Rock in Olomouc. Slavonín slaví 885 let i s novou čokoládovnou a v Bohuňovicích vás čeká vyhlášený gulášfest. Tradiční dožínky lákají do náměště, hanácké slavnosti do Prostějova a nablízkané veterány uvidíte na exce Homo Historic ve Šternberku. V Šumperku běží letecký den a na Sovinci šermíři. V neděli pokračujeme. V Přerovském parku Michalov spojíme gastro chutě kraje s finále naší soutěže Radio Talent, kde se na vás těší náš tým i pan hejtman. V Prostějově neděli rozsvítí koncert Anety Langerové a v Důbanech vyběháte kalorie na rodinném závodě 4D Run. Užijte si báječný víkend.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
2: Živě a naplno to rozbalí slovenští jinými slovami.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Pivovar Jadrníček Náměština Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum, najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
4: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia, odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, v pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Další přehled pro řidiče. D35, Lipník nad Bečvou, směr Olomouc. Policie hlídkuje na exitu Velký újezd a o kousek dál ještě jednou před exitem Přáslavice. Kroměříž zvýšenou pozornost věnujte ulici Lutopecká. Ve Velkých Losinách hlídka měří na ulici Rudé armády. Morkovice, Slížany, úplná uzavírka, probíhá Slovácká rally, cesta je průjezdná. Lipník nad Bečvou, směr Bystřice pod Hostýnem. Drobnější komplikace v provozu, tady je malá kolona. Dobře, dojďte.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
7: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Sleva 90%. Poslední kus doručíme zítra. Na internetu na nás blikají obří slevy a údajně bezkonkurenční ceny, jenomže dobře víme, že není všechno zlato, co se třpítí, a potvrzují to i oslovení odborníci. Neplatí to všude samozřejmě, ale výhodnou cenu může v košíku některých e-shopů zvednout třeba povinné balné, na které vás předem nikdo neupozorní a bez kterého není možné zboží odeslat. A když už u zboží je nápis skladem, tak také to u některých e-shopů prý nemusí být pravda. A může to znamenat spíše, ano, někde to na skladě určitě je, ale nevíme kde a nevíme ve kterém. Dodání zboží se potom i kvůli tomu může pořádně protáhnout, což nám občas vůbec nehraje do noty. Proto pro vás v našem rádiu pravidelně třídíme nejenom hudbu, ale také akce, tipy a reklamní nabídky. Vysíláme jenom ty prověřené, za kterými si můžeme stát. Děkujeme, že nám věříte.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole
3: a dopolední chill.
4: Baby, let's go!
5: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
0: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 10% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to 6. nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Na růstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
3: Sport. Kateřina Siniaková slaví už svůj 12. Grand Slamový titul ve čtyřhře. Na US Open spolu s Taylor Townsendovou ovládli dramatické finále proti americké dvojici Montgomeryová Krugerová. I když první set prohráli 7-5, v dalším soupeřkám nadělili čistého kanára a rozhodující sadu ovládli 6-2. Česko-americké duo tak po Wimbledonu, Australian Open a Roland Garros zkompletovalo společný kariérní Grand Slam. To je z naší zpravodajské redakce pro tuto chvíli vše. Teď už vás čeká čistá jízda, hit za hitem, ke kterým vám včas přimícháme jen ty nejčerstvější zprávy z cest a aktuální předpověď počasí. Mějte pohodový víkend.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Sobotní počasí odstartovalo v pohodě, i když místy byly mlhy a docela studeno. Dneska taky zapomeňte na historický rekord 30 stupňů z roku 2016. Čeká nás parádních 20 stupňů Celsia, polojasno, v noci to může klesnout opět na osmičku. Taky neděle bude na pohodu, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia, polojasno, potom přijde dešť.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Na Olomoucku a Kroměřížsku to dneska pořádně žije. Slovácká rally plně uzavřela silnice u Slížan, Starých Hutí i na Bunči u Kostelan. V Morkovicích navíc počítejte se silným provozem kolem servisní zóny. V Kroměříži si pak dejte velký pozor v centru na trhy a chodce přímo na cestě. Na dálnici D35 u Litovlé je uzavřený pruh. Šťastný dojezd. Víme, jak se jezdí tady.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: příjemnou sobotu 12. září. Přeji vám bezva poledne a pokud už vám pod nosem poctivě voní oběd, přeji dobrou chuť. Moc díky, že víkendové tempo držíte s námi. Než vás po dobrém jídle přepadne gaučová kultura, vytáhneme z kalendáře pár šťavnatých historických perliček dnešního dne. Hoďte nohy nahoru, přejeme vám pohodový start odpoledne a servírujeme nejlepší muziku.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Mami, co jsme vyhráli?
5: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
14: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Dnes je sobota 12. září a náš rádiový tým vám přeje den plný úspěchů a pohody. Narozeniny slaví kultovní slovenská zpěvačka Marika Gombitová, skvělá česká moderátorka a kamarádka Eva de Castello i charismatický herec Honza Hartl. Nebeskou oslavu by měl hollywoodský sympaťák ze série Rychlá zběsile, nezapomenutelný Paul Walker, který se narodil v roce 1973. Zajímavostí je, že v roce 1970 v tento den odstartovala sovětská sonda Luna 16, která jako první automaticky dovezla vzorky měsíční půdy přímo na Zemi. No a to nejlepší na závěr, dneska má svátek Marie. Zdravíme každou Majku a Marušku. Je sobota 12. září.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radiotalent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
4: Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Radiotalent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
0: Sport. Fotbalové nové sady mění kurz a na lavičku hlásí velkou posilu. Trápící se tým přebírá nový kormidelník Petr Kobylík, který naposledy šéfoval dorostencům v olomoucké Sigmě. A právě se Sigmou teď sady rozjíždějí úzkou spolupráci, ze které rovnou přicestovalo i několik nových tváří do kabiny. Nový kouč chce hlavně změnit nastavení v hlavách a vrátit týmu chuť vyhrávat. Víc se dočtete na Olomouckém reportu. Aktuality máme za sebou a vy si užijte hit za hitem a buďte v klidu. Počasí i situaci na silnicích pro vás na našem rádiu bedlivě hlídáme.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Máme před sebou další krásnou sobotu, ranní mlhy i ranní zimenka jsou pryč, čeká nás příjemné polojasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Zapomeňte na historické rekordní mrazy i tropy. Dnešek přináší ideální počasí na fotbal, dožínky i festivaly. Víme, jak bude, sobota i neděle polojasno, teploty od 20 do 25 stupňů, pak přijde déšť.
2: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady, tak pozor na města a opravy. V Kroměříži probíhají trhy i práce na přechodech v Tovačovského ulici. Lidé vám tam mohou vběhnout do cesty. Uzdounek se projíždí jen jedním pruhem na střídačku kvůli novému asfaltu a na silnici z Bludova na Chromeč se chystá oprava mostu.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nádhernou sobotu 12. září. Přejeme vám skvělé začínající odpoledne. Venku se sice pomalu ochlazuje, ale u nás na vlnách bude za chvilku pořádně horko. Připravte se na exkluzivní rozhovor s osobností z našeho kraje, která nešetří vtipem a má rozhodně co říct. Přejeme vám parádní relax a posíláme další hity už za moment.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou piveckou

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemíchy,
1: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Posloucháš?
4: Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím děti ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne: tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit, něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také pomaturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu jsou další zprávy. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
1: Hlas lidu.
3: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
1: Sport.
4: Nedělní fotbalové zápasy v našem kraji slibují pořádnou porci emocí i pikantních soubojů. Už v 10.15 dopoledne se rozhoří třaskavé derby třetí ligy, kde si to Uničov rozdá s Bčkem olomoucké Sigmy. Odpoledne od 4 dojde v páté lize na absolutní střet světů. Dosud neprůstřelná obrana Velké Bystřice zkusí zastavit rozjetou bělotínskou mašinu na góly. A ve stejný čas se v šesté lize představí v dresu Kožušan proti Raclavicím dokonce reprezentační legenda David Rozehnal. A kde budete fandit vy? Zprávy z domova i ze světa máme za sebou. Marek nese počasí a dopravu. Díky, že nás posloucháte.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Sobotní počasí, polojasné, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Neděle odstartuje v naprosté pohodě. Teploty 19 až 23, noční minima kolem osmičky. V neděli očekáváme postupné přibývání oblačnosti. Večer na Moravu dorazí srážky.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Metropole. Za volantem.
4: Víkend na silnicích prověří trpělivost hlavně na severu. Pokud míříte po dálnici D35 směrem na Mohelnici, u Litovle počítejte s uzavřeným pruhem. V Bruntále, v Nezvalově ulici a v Zábřehu, v Havlíčkově ulici narazíte na úplné uzavírky kvůli opravě kanalizace. Víme, jak se jezdí tady, tak bezpečný dojezd bez zdržení.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: krásnou sobotu 12. září. Přeji vám parádně rozjeté odpoledne a moc díky, že jste se k nám přidali. Místo zdlouhavého tavení očí u mobilu vám za malý moment naservírujeme v kostce všechna žhavá témata, o kterých se dnes nejvíce diskutuje na regionálních webech. Přejeme vám spoustu důvodů k úsměvu a v éteru garantujeme hit za hitem.
1: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
1: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
8: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
9: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Co se právě teď řeší na našich regionálních webech? Pojďme na to, webrej.cz láká do Olomouce na Dny evropského dědictví. Tento víkend se vám zdarma otevře 60 památek, včetně unikátní bašty u vily Primavesy, Červeného kostela nebo krytu v Bezručových sadech. Navíc vás čekají koncerty v parcích i večerní videomapping. Kromě Říšský deník hlásí velkou slávu z fotbalových Prusinic. Místní klub má novou parádní tribunku a trávník jako z Premier League za víc než milion korun. Takže fanoušci už mají absolutní pohodlí a na olomouckém reportu se slaví světové zlato. Mladí dobrovolní hasiči z Bludova ovládli mistrovství světa v šumperku a domů přivezli hned dvě zlaté medaile v kategorii chlapců i dívek. Klobouk dolů, jsou to naši šampioni. Pročetli jsme za vás místní weby. I tohle umí vaše rádio, tak pěkný víkend.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Čarovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
4: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia, odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, v pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
2: Radio Metropole. Za volantem.
4: Pozor na nedělní pasti a cestování na jih. V neděli ráno se v Kroměříži chystá velká automotoburza, tak počítejte s davy kolem ulic Osvoboditelů a Velehradská. Pokud míříte směrem na Brno, tak u Bořitova je střídavý provoz a zdržíte se na semaforech. Přejeme pohodovou jízdu bez nervů.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: úžasné odpoledne a děkujeme za vaši skvělou energii. Sluníčko pořád ještě slušně hřeje, byla by obrovská škoda proválet den doma. Za chvíli vám prozradíme nejlepší tipy na akce, trhy i sport v okolí, kam se dnes vyplatí vyrazit. Přejeme vám odpoledne plné zážitků a hrajeme dál v nálož skvělé muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
6: Mami, co jsme vyhráli?
7: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc, anebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Posloucháš?
11: Radio Mix.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Máte už plány na víkend? Olomoucký kraj je nacpaný akcemi až po střechu. V sobotu můžete spálit kalorie na svatém kopečku při běhu pro hospic, nebo to rozjet na korunní pevnůstce v Olomouci na festiáku Rock in Olomouc. Slavonín slaví 885 let i s novou čokoládovnou a v Bohuňovicích vás čeká vyhlášený gulášfest. Tradiční dožínky lákají do náměště, hanácké slavnosti do Prostějova a nablízkané veterány uvidíte na Ekce Homo Historik ve Šternberku. V Šumperku běží letecký den a na Sovinci šermíři. V neděli pokračujeme. V Přerovském parku Michalov spojíme gastro chutě kraje s finále naší soutěže Rádio Talent, kde se na vás těší náš tým i pan hejtman. V Prostějově neděli rozsvítí koncert Anety Langerové a v Důbanech vyběháte kalorie na rodinném závodě 4D Run. Užijte si báječný víkend.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
0: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 10% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to 6. nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
0: Sport. Kateřina Siniaková slaví už svůj 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Na US Open spolu s Taylor Townsendovou ovládli dramatické finále proti americké dvojici Montgomeryová, Krugerová. I když první set prohráli 7-5, v dalším soupeřkám nadělili čistého kanára a rozhodující sadu ovládli 6-2. Česko-americké duo tak po Wimbledonu, Australian Open a Roland Garros zkompletovalo společný kariérní grandslam. To je z naší zpravodajské redakce pro tuto chvíli vše. Teď už vás čeká čistá jízda, hit za hitem, ke kterým vám včas přimícháme jen ty nejčerstvější zprávy z cest a aktuální předpověď počasí. Mějte pohodový víkend.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Sobotní počasí odstartovalo v pohodě, i když místy byly mlhy a docela studeno. Dneska taky zapomeňte na historický rekord 30 stupňů z roku 2016. Čeká nás parádních 20 stupňů Celsia, polojasno, v noci to může klesnout opět na osmičku. Taky neděle bude na pohodu, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia, polojasno, potom přijde dešť.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem. Na Olomoucku a Kroměřížsku to dneska pořádně žije. Slovácká rally plně uzavřela silnice u Slížan, Starých Hutí i na Bunči u Kostelan. V Morkovicích navíc počítejte se silným provozem kolem servisní zóny. V Kroměříži si pak dejte velký pozor v centru na trhy a chodce přímo na cestě. Na dálnici D35 u Litovlé je uzavřený pruh. Šťastný dojezd. Víme, jak se jezdí tady.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: pohodovou sobotu 12. září. Přejeme vám parádní odpoledne a děkujeme, že si ladíte naše rádio. Za okamžik vytáhneme z rukávu bleskovou vychytávku a praktické triky, které vám zjednoduší život. Přejeme vám odpoledne bez starostí a posíláme vám další skvělé hity.
1: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Mami, co jsme vyhráli?
3: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou. Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom vyjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme masnou pokutu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
4: Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
0: Sport. Fotbalové nové sady mění kurz a na lavičku hlásí velkou posilu. Trápící se tým přebírá nový kormidelník Petr Kobylík, který naposledy šéfoval dorostencům v olomoucké Sigmě. A právě se Sigmou teď sady rozjíždějí úzkou spolupráci, ze které rovnou přicestovalo i několik nových tváří do kabiny. Nový kouč chce hlavně změnit nastavení v hlavách a vrátit týmu chuť vyhrávat. Víc se dočtete na Olomouckém reportu. Aktuality máme za sebou a vy si užijte hit za hitem a buďte v klidu. Počasí i situaci na silnicích pro vás na našem rádiu bedlivě hlídáme.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Čeká nás příjemné polojasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Zapomeňte na historické rekordní mrazy i tropy. Dnešek přináší ideální počasí na fotbal, dožínky i festivaly. Víme, jak bude, sobota i neděle polojasno, teploty od 20 do 25 stupňů, pak přijde déšť.
2: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady, tak pozor na města a opravy. V Kroměříži probíhají trhy i práce na přechodech v Tovačovského ulici. Lidé vám tam mohou vběhnout do cesty. Uzdounek se projíždí jen jedním pruhem na střídačku kvůli novému asfaltu a na silnici z Bludova na Chromeč se chystá oprava mostu.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Prima sobotu 12. září. Přejeme vám parádní pozdní odpoledne. Slunce už se pozvolna chystá k odpočinku, tak je ideální čas hodit nohy nahoru. Projdeme si ještě zpětně naše dnešní kalendárium a vytáhneme ty nejzajímavější momenty dneška. Přejeme vám klidný přechod do podvečera a garantujeme nejlepší muziku pro pohodu sobotního odpoledne.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
1: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Dnes je sobota 12. září a náš rádiový tým vám přeje den plný úspěchů a pohody. Narozeniny slaví kultovní slovenská zpěvačka Marika Gombitová, skvělá česká moderátorka a kamarádka Eva de Castello i charismatický herec Honza Hartl. Nebeskou oslavu by měl hollywoodský sympaťák ze série Rychlé a zběsile, nezapomenutelný Paul Walker, který se narodil v roce 1973. Zajímavostí je, že v roce 1970 v tento den odstartovala sovětská sonda Luna 16, která jako první automaticky dovezla vzorky měsíční půdy přímo na Zemi. No a to nejlepší na závěr, dneska má svátek Marie. Zdravíme každou Majku a Marušku. Je sobota 12. září.

Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu jsou další zprávy. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
1: Hlas lidu.
3: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
1: Sport.
4: Nedělní fotbalové zápasy v našem kraji slibují pořádnou porci emocí i pikantních soubojů. Už v 10.15 dopoledne se rozhoří třaskavé derby třetí ligy, kde si to Uničov rozdá s Bčkem olomoucké Sigmy. Odpoledne od 4 dojde v páté lize na absolutní střet světů. Dosud neprůstřelná obrana Velké Bystřice zkusí zastavit rozjetou bělotínskou mašinu na góly. A ve stejný čas se v šesté lize představí v dresu Kožušan proti Raclavicím dokonce reprezentační legenda David Rozehnal. A kde budete fandit vy? Zprávy z domova i ze světa máme za sebou. Marek nese počasí a dopravu. Díky, že nás posloucháte.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Sobotní počasí, polojasné, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Neděle odstartuje v naprosté pohodě. Teploty 19 až 23, noční minima kolem osmičky. V neděli očekáváme postupné přibývání oblačnosti, večer na Moravu dorazí srážky.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víkend na silnicích prověří trpělivost hlavně na severu. Pokud míříte po dálnici D35 směrem na Mohelnici, u Litovle počítejte s uzavřeným pruhem. V Bruntále, v Nezvalově ulici a v Zábřehu, v Havlíčkově ulici narazíte na úplné uzavírky kvůli opravě kanalizace. Víme, jak se jezdí tady, tak bezpečný dojezd bez zdržení.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: A dobrý den, přejeme vám pohodový zářijový podvečer a moc děkujeme, že nás posloucháte. Venku už je cítit chladnější vzduch, ale my vám atmosféru zaručeně prohřejeme. Už za malou chvíli vás čeká inspirativní rozhovor s top hostem, u kterého se vyplatí zpozornět. Přejeme vám báječný čas, ať už děláte cokoliv a přinášíme hit za hitem.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz. Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
1: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Posloucháš?
8: Radio Mega.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
2: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia. Pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
1: WhatsApp Metropole. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zdravíme vás všechny ze studia a nádhernou sobotu 12. září. Přejeme super sobotní večer a děkujeme, že jste s námi. Než definitivně zvolníme, podíváme se na nejčtenější příběhy a témata, která dnes hýbala internetem. Přejeme vám nádherný, ničím nerušený večer a posíláme vám další nálož skvělé muziky.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
3: Rádio Metropole.
4: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Co se právě teď řeší na našich regionálních webech? Pojďme na to, webrej.cz láká do Olomouce na Dny evropského dědictví. Tento víkend se vám zdarma otevře 60 památek, včetně unikátní bašty u vily Primavesy, Červeného kostela nebo krytu v Bezručových sadech. Navíc vás čekají koncerty v parcích i večerní videomapping. Kromě Říšský deník hlásí velkou slávu z fotbalových Prusinic. Místní klub má novou parádní tribunku a trávník jako z Premier League za víc než milion korun. Takže fanoušci už mají absolutní pohodlí a na Olomouckém reportu se slaví světové zlato. Mladí dobrovolní hasiči z Bludova ovládli mistrovství světa v šumperku a domů přivezli hned dvě zlaté medaile v kategorii chlapců i dívek. Klobouk dolů, jsou to naši šampioni. Pročetli jsme za vás místní weby. I tohle umí vaše rádio, tak pěkný víkend.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Master Mix. Master Mix.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

0: Fresh Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avici byl mistrem vyprávění příběhů beze slov, jen skrz tóny a beaty, které rozproudily miliony srdcí po celém světě. Když posloucháš jeho tvorbu, cítíš radost, nostalgii i naději. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli si připomeneme to nejlepší.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Burak Yeter je turecký producent, DJ a remixér, který do taneční scény vnáší chytlavé beaty a energii. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a připraví na pořádnou taneční jízdu. Zůstaň naladěný, protože Metropole serví

Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká David Penn, španělský producent, remixér a DJ, který v house hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku groove a taneční nálady. David Penn je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí na správnou vlnu. Zůstaň naladěný

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím děti ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne: tak dobře, už bych si konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také pomaturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístupu. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení. Místo psaní taháků raději klikáme na web škola.populo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Shannon je americká zpěvačka, která se proslavila svým energickým dance popem a nezapomenutelnými vokály. Její hudba je jako ten kámoš, co ti přinese dávku energie a připomene ti ty nejlepší taneční párty. Shannon je stálicí taneční scény a její zvuk tě dostane hned na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další

Tady je tvoje Metropole. Anne-Marie je zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a energií, která tě chytí hned od prvního tónu. Její hudba je jako kámoška, co ti vždycky řekne pravdu a přitom ti zvedne náladu, ať se děje cokoliv. Spojuje popové prvky s tanečními rytmy a osobitým stylem, takže ji prostě musíš milovat. Tak si připrav sluchátka, protože tahle holka to má v sobě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme pro tebe

tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme interpreta ATB, německého producenta, který svou hudbou míchá trance s emotivními melodiemi a vytváří tak nezapomenutelné zážitky. Jeho skladby jsou jako noční jízda, kde tě pohltí rytmus i emoce zároveň. ATB je jako ten kámoš, co ti přinese hudbu, která tě vezme na cestu plnou energie i klidu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

Tady je tvoje metropole. Bibi Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britského zpěváka a producenta Timmyho Whitea, který spojuje elektroniku s popovými melodiemi tak, že to prostě funguje. Jeho skladby mají energii a zároveň jsou plné emocí, takže tě dokážou nejen rozhýbat, ale i chytnout za srdce. Timmy White je jako ten kamarád, který ti v nejlepším slova smyslu rozumí a přesně ví, co potřebuješ slyšet. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme spoustu další muziky.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které si tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Raye je ten typ umělce,

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

0: Metropole.
1: Metropole! Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Philbo Rivu, italsko-německého zpěváka, který svým chraplavým hlasem a melancholickým popem umí vytvořit kouzelnou atmosféru. Jeho hudba je jako starý film v novém kabátě. Romantická, ale syrová. Philbo Riva je jako kámoš, co tě vezme na večerní procházku a přitom ti zahraje na city líp než playlist na podzim. Jeho styl je jemný, ale přitom silný. Ideální pro chvíle, kdy chceš něco víc než jen pozadí. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole tě

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořád